0: Takova ženska musí mít peněz.
1: Ale
0: víte, člověku se všechno čest

0: Elster Gicine Fiestko.
1: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
0: Iliana Gregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
1: Hrdem, hrdem, tam je jenom hrdem, nic víc.
0: O samozřejmě mi slavina, Iliana Gregor.
1: To můžeš znamenat, třeba Emilia Amatio, Henia Montes, nebo ty ti ti hej.
0: A mi je to Iliana Gregor.
1: Ale spíš. Elina Makropula, řekni je skrétí.
0: Přiložu čeně.
1: Jste to přebyla.
0: Učerta, jak to víte?
1: Hej, mi prosím, závěti je všec. Oj, jakým si Ferdinandovi narozeném luku v 20. od listopadu 1816 a v matrisním zápise tohle. Come mi faci Ferdinand Makropulus Horus, nematecký otec Finefan, mater, Elina